0: Pravidelný letní rádio.
1: I ovog leta kupite se u moru najbolje muzike.
2: Magnum Radio.